0: potom.
1: Počúvate Rádio Slovensko, želáme krásnu sobotu. A teraz taká téma, s akou sa stretávame často, a to je žiarlivosť, ideálny partner, rozhodnutie. Glosa o tom, ako z toho von, zázračná Halina Pavlovská a jej pekné riešenie. Takže nech sa páči.
2: Hezké řešení. Jarka vždycky tvrdila, že když někdo nežárlí, tak nemiluje. Jarka proto svému prvnímu chlapci dala facku, protože se zálibně podíval na jinou. Svého dalšího partnera málem skalpovala, protože mu telefonovala bývalá spolužačka. A když jednou sousedka pomohla jejímu manželovi nést tlustou prošívanou deku, tak Jarka rozstříhala na centimetrové kousky. Tu deku. Jarka taky tvrdila, že hrdost je jen slovo, které člověku nepomůže, když zůstane sám. A že nejlepší způsob, jak předejít partnerově nevěře, je mu v tom prostě fyzicky zabránit. Měla jsem zaměstnavatele. Tvrdil, že mne miluje tak, jak nikdy žádnou nemiloval a že beze mne jeho život nemá cenu. Můj zaměstnavatel mne tak zavalil prací, že jediným řešením bylo odjet dolů na přírody a tam ji soustředěně zvládnout. Měla jsem kolegu. Tvrdil, že jediný on pochopil mou křehkou uměleckou duši a že když spolu něco budeme mít, že to bude určitě zázrak. S mým kolegou jsme měli společný projekt a protože potřeboval nové vzněty, musela jsem odjet dolů na přírody, kde vzněty k umělci přicházejí sami. Měla jsem manžela, měla jsem ho dlouho a měla jsem s ním děti. Protože šli z chřipky do chřipky, tak jediné možné bylo poslat je dolů na přírody se mnou. V lůně jsem pracovala 15 hodin denně a v noci jsem vyvářela synům a přitom jsem intenzivně sledovala, zda mne náhodou nemí její inspirativní můzy. Po třech udřených dnech jsem zavolala do velkoměsta. Můj zaměstnavatel se právě vrátil z večírku. Pil na něm whisky s mladou dívkou, tančil rock'n'roll a byl tam až do rána. Se mnou se bavil vždycky jen o tom, co všechno musím udělat a že je tak unavený, že si musí jít v 10 lehnout. Můj kolega měl záhadnou schůzku. Kolegyně mi svěřila, že když se vrátil, tak vyprávěl vtipy a zdálo se, že štěstím vzlétne. Mně kolega zadal nové úkoly a mluvil se mnou jako úředník, když vrací špatně vyplněný formulář. Můj muž celé 3 dny vůbec nebyl doma. Nikdy jsem nepátrala po pozdních příchodech, nikdy jsem nerozlepila cizí obálku a taky jsem nikdy nikomu neprošátrala kapsy. Vždycky jsem si říkala, že mý muži určitě nesnášejí žárlivé dračice a že vždy ocení mou milostnou velkorysost. Byla jsem hrdá a byla jsem sama. Viděla jsem jistě, že Jarka měla naprostou pravdu, že jsem svému zaměstnavateli měla rozstříhat smoking, svého kolegu bodnout a svého muže v našem bytě zazdít. Zůstala jsem v lůně přírody. Slonou slz pozoruji horské hřbety. Možná se na nich objeví konečně on. Bude mít 2 metry, modré oči a bude chtít tolerantní přítelkyni. Já si pak vezmu palčáky, vyšplhám se k němu a obejmu ho pevně kolem krku a budu ho držet tak dlouho, dokud ho neudusím svou láskou.

0: ktorá vás tento raz zavedie do Mladej Boleslavy na crash testy. Správne nastavenie opierky vás môže ochrániť pred bolestiami krčnej chrbtice pri náraze v malej rýchlosti. Ako sa pohybuje krk pri malom ťuknutí, keď do vás napríklad na križovatke zozadu narazí vodič, ktorý buď nedobrzdil, alebo sa naopak rozbiehal veľmi rýchlo, skúmajú v skúšobni spoločnosti TUV SUD v Mladej Boleslavi. Zdravotným problémom pritom môžete predísť aj správnym nastavením operadla na sedadle v aute. Viac povie redaktor Martin Karlík.
1: Pomocí jeřábu umístí pracovníci laboratoře testovací figurínu crash test dummy do sedadla na plošině zvaných saních, které po zvukovém znamení vystřelí hydraulický píst dopředu. Náraz trval necelé 0,2 sekundy. Co z naměřených dat a záběru rychloběžné kamery lze vyčíst, vysvětluje vedoucí saňové zkušebny Filip Novotný.
2: Hrozně důležitý je, jak moc velkému přetížení během toho testu byla vystavená hlava, protože lidské tělo je odolné vůči určitému přetížení a stejně tak, jak moc se vlastně nám pohybuje krk v průběhu toho testu, znovu jak moc se nám ta hlava zakloní. Tam jsou daný nějaká kritéria. Legislativně, to znamená pro homologaci vozidel, se používá nějaký limit, s tím, že homologační test je při 16 km za hodinu, ale například pak zákaznické organizace typu Euro NCAP, tak vyžadují samozřejmě mnohem vyšší standard, tam už je pak náraz 25 km za hodinu a i ty biomechanické kritéria můžou být přísnější.
3: Ta opěrka musí být postavená tak, aby tedy pokud možno tu hlavu hýčkala v případě toho nárazu. To znamená, musí být tvrdá, měkká.
2: Je to hrozně důležitý, aby to bylo právě někde mezi, protože moc tvrdý je špatné, protože tvrdý náraz hlavou do čehokoliv vlastně člověk zažil, tak to prostě není nic příjemného a to sami platí u nás. Pokud by to bylo příliš měkké, tak už to může nějakým způsobem ovlivňovat. Ale pokud to funguje a požadavky toho předpisu to splňuje, je to v podstatě volbou toho výrobce. Opěrka je složená z nějaké jako vnější části, nějaké pěny a pak tam je nějaká pevná konstrukční část. Výrobci se to snaží navrhovat tak, aby vlastně ke kontaktu s tou pevnou částí nedocházelo.
1: Z testů taky jasně vychází, jak si správně nastavit hlavovou opěrku.
2: Hrozně důležitý je, aby hlavová opěrka byla nad úrovní nebo na úrovni hlavy. Další věc je vzdálenost k té hlavové opěrce, protože pokud budete mít hodně položený sedadlo například, tak vzdálenost hlavy je větší, než by měla být. Trošku předklonit to sedadlo, aby člověk i dobře viděl ven, vlastně, ono to je všeobecně, tohle je hrozně důležitý. A ta vzdálenost pak od té hlavové opěrky k temenu hlavy, obecně se dá říct, že čím je menší, tím je to prospěšnější během případného nárazu.
3: A tady ta mezera, tak když se budu chtít opřít, je to v pohodě, nebo bych měl být kousek od té opěrky?
2: Asi záleží, co je komu komfortní, ale obecně do nějakých 4 cm, pokud se budeme bavit, tak je to úplně v pohodě.
1: Říká Filip Novotný. Tato pravidla platí jak pro řidiče, tak cestující, ať už vpředu, či vzadu.
4: Rádio Slovensko. Pozerám se a vidím svět.

0: Známou dilemou socializmu, prispôsobiť sa klamstvu a získať drobné výhody, alebo zostať sám sebou a vystaviť rodinu krivde a neprávosti.
1: Ja ti niečo poviem na rovi. Sebelepšia analýza je ti prd platná, když seš jedinej, kto nemá ve okne vlaječky. Není ťa vidieť. Tak už niečo vymyslel?
2: Prímne rečeno, zatím ne.
1: Víš co? Teď jdi, spláchni tú analýzu do hajzlu a pak už si prosím ťa vyndej tú hlavu z prdele. Nazdar.
0: Film mal premiéru v roku 1997. Režisér Petr Nikolájev v ňom spojil humor s jemnou melanchóliou. Už samotný Kvídov príchod na svet uprostred divadelnej hry rozosmeje.
3: Ježiši Krista.
4: Čo?
3: Ja ne, ja... To není pravda, ja snad skutečne rodím.
4: Ježišmaria, promiňte, pardon, moje žena rodí.
5: Ano, to je vytříbená perzifláš.
4: Prosím vás, není tu náhodou lékař.
6: Počkejte, nejaká recese.
0: V hlavných úlohách sa predstavili Ondřej Vedchý a Libuše Šafránková, ktorí dodali filmu autentickosť aj správnu ironickú emóciu.
2: Tak aby si vedela, tak Mirena má z tebe pocit, že máš v sobě jakousi úžasnou moudrost a vyrovnanost.
3: Tak to jí řekni, že to už je právě ta staroba a otupělost.
2: No a dál, no tak řekni, co děláš, co jsi dělala, len tak mluv.
3: No nestačím se divit, to dělám. A co jsem dělala? No děti jsem dělala, nedělala jsem jazyky. Kdybych dělala jazyky, neseděla bych tady jako kráva.
0: Paradox v názve filmu varuje, že život počas normalizácie mal podobu frašky, ale kedykoľvek sa mohol zvrhnúť do tragédie.
3: Pojďte, musím vám oběma něco ukázat. Vidíte? Váš otec si dělá raket.
0: Melancholická groteska prináša úsmev aj trpkú chuť pretvárky.
7: Řekni mi, že to není pravda.
2: To je jenom přechodně. Neboj, ten by, co nám slíbili, to platí, ten máme. To je jenom dočasně, na pár měsíců.
7: Dočasně? No dočasně tady máme Rusáky.
0: Príbeh hlavných hrdinov sa končí nežnou revolúciou, ale horkosť prežitého navždy zostane.
8: Rádio Slovensko s

0: Malé zázraky, alebo teda Little Wonders z Rádia Slovensko. Spevák Rob Thomas a my pokračujeme ďalej. Žiarlivosť, ideálny partner, rozhodnutie. Nasleduje glosa o tom, ako z toho von. Toto je Halina Pavlovská a jej hezké řešení. Nech sa páči.
1: Hezké řešení. Jarka vždycky tvrdila, že když někdo nežárlí, tak nemiluje. Jarka proto svému prvnímu chlapci dala facku, protože se zálibně podíval na jinou. Svého dalšího partnera málem skalpovala, protože mu telefonovala bývalá spolužačka. A když jednou sousedka pomohla jejímu manželovi nést tlustou prošívanou deku, tak Jarka rozstříhala na centimetrové kousky. Tu deku. Jarka taky tvrdila, že hrdost je jen slovo, které člověku nepomůže, když zůstane sám. A že nejlepší způsob, jak předejít partnerově nevěře, je mu v tom prostě fyzicky zabránit. Měla jsem zaměstnavatele. Tvrdil, že mne miluje tak, jak nikdy žádnou nemiloval a že beze mne jeho život nemá cenu. Můj zaměstnavatel mne tak zavalil prací, že jediným řešením bylo odjet dolů na přírody a tam ji soustředěně zvládnout. Měla jsem kolegu. Tvrdil, že jediný on pochopil mou křehkou uměleckou duši a že když spolu něco budeme mít, že to bude určitě zázrak. S mým kolegou jsme měli společný projekt a protože potřeboval nové vzněty, musela jsem odjet dolů na přírody, kde vzněty k umělci přicházejí sami. Měla jsem manžela, měla jsem ho dlouho a měla jsem s ním děti. Protože šli z chřipky do chřipky, tak jediné možné bylo poslat je dolů na přírody se mnou. V lůně jsem pracovala 15 hodin denně a v noci jsem vyvářela synům a přitom jsem intenzivně sledovala, zda mne náhodou nemí její inspirativní můzy. Po třech udřených dnech jsem zavolala do velkoměsta. Můj zaměstnavatel se právě vrátil z večírku. Pil na něm whisky s mladou dívkou, tančil rock'n'roll a byl tam až do rána. Se mnou se bavil vždycky jen o tom, co všechno musím udělat a že je tak unavený, že si musí jít v 10 lehnout. Můj kolega měl záhadnou schůzku. Kolegyně mi svěřila, že když se vrátil, tak vyprávěl vtipy a zdálo se, že štěstím vzlétne. Mně kolega zadal nové úkoly a mluvil se mnou jako úředník, když vrací špatně vyplněný formulář. Můj muž celé 3 dny vůbec nebyl doma. Nikdy jsem nepátrala po pozdních příchodech, nikdy jsem nerozlepila cizí obálku a taky jsem nikdy nikomu neprošátrala kapsy. Vždycky jsem si říkala, že mý muži určitě nesnášejí žárlivé dračice a že vždy ocení mou milostnou velkorysost. Byla jsem hrdá a byla jsem sama. Viděla jsem jistě, že Jarka měla naprostou pravdu, že jsem svému zaměstnavateli měla rozstříhat smoking, svého kolegu bodnout a svého muže v našem bytě zazdít. Zůstala jsem v lůně přírody. Slonou slz pozoruji horské hřbety. Možná se na nich objeví konečně on. Bude mít 2 metry, modré oči a bude chtít tolerantní přítelkyni. Já si pak vezmu palčáky, vyšplhám se k němu a obejmu ho pevně kolem krku a budu ho držet tak dlouho, dokud ho neudusím svou láskou.

0: She's mine. Počúvate Rádio Slovensko, program k storočnici nášho rozhlasového vysielania, v ktorom sa často spomína aj slovo vojna. Tá prináša nevýslovné utrpenie, ale rodí aj hrdinov, na ktorých nesmieme zabudnúť. Na našom území zanechala mená, ktoré véteri rezonujú dodnes. Vo svojej rozhlasovej práci sa im venovala aj kolegyňa Eva Vasilová. Tá teraz predstaví muža, ktorý sa nebal postaviť číremu zlu v jednej z najodvážnejších odbojových akcií v Európe. Jozef Gabčík.
1: Atentát na ríšskeho protektora Reinharda Heydricha, to je udalosť, ktorá preslávila Jozefa Gabčíka. Jeho meno nesie aj slovenský 5. pluk špeciálneho určenia v Žiline, kde pôsobí výsadkárka Svetlana Tomanová. Práve ona sa zaoberala životom Jozefa Gabčíka, ako hovorí, bol to vojak telom aj dušou. Po ukončení základnej vojenskej služby na vlastnú žiadosť pokračoval ďalej.
2: Vyzeralo to, že bude mať pred sebou dobrú kariéru, ale po smrti jeho staršieho brata, otec cez jeho protesty ho cez ministerstvo obrany vyreklamoval do civilu. On s tým veľmi nesúhlasil, dokonce vraj, že existuje dopis, kde se tak rozhorčil, že se vlastne svojej rodiny chtěl zrieknúť. Po návratu do Žiliny našel si robotu v žilinskej chemičke, ktorá vyrábala i bojové plyny, kde ale utrpel úraz, odišiel a našel si zamestnanie ve vojenskom sklade Skala pri Trenčíne. A to už začínala epocha slovenského samostatného štátu.
1: V júni 1939 odchádza Jozef Gabčík do Poľska, vstupuje do exilovej československej armády, neskôr absolvuje parašutistický výcvik a stáva sa členom jednotky špeciálnych operácií, ktorá mala vykonávať špionáž a sabotáže na nepriateľskom území. V roku 1941 sa stáva súčasťou operácie Anthropoid.
2: Skupina Anthropoid už od začiatku bola predurčená, že bude symbolicky zložená z Čecha a Slováka, že bude symbolizovať vtedajšie Československo, ktoré po roku 1939 se změnilo v protektorát a samostatný slovenský štát. Dokonca Jozef Gabčík, národností Slovák, bol vybraný jako velitel. Jan Kubiš byl vlastně Morava. Takže atentát na zastupujícího ríšského protektora vlastně vykonali Moravák a Slovák.
1: Prečo práve Heydrich mal byť terčom atentátu, vysvetľuje Jindřich Marek z Vojenského historického ústavu v Prahe.
3: Patřil mezi prvních, řekněme, 5 nejvyšších představitelů tohoto nacistického režimu. On se stal jedním z architektů holokaustu, ale zároveň plánoval fyzickou likvidaci českého národa. Pronesl projev, který se dá zjednodušit asi do těchto myšlenek. Dělníkům českým dáme nažrat, aby nám tady vyráběli zbraně a jejich inteligenci, jejich elity buď poněmčíme, pokud budou ochotní, anebo je postavíme ke zdi.
1: 24. mája 1942 sa Heydrich vezie autom po dnešnej Zenklovej ulici v Prahe.
3: Ten atentát vypadal tak, že Gabčík stál na chodníku, aby mohl lépe střílet, ale prostě ten samopal selhal a už asi těžko zjistíme pravou příčinu té technické závady.
1: Jan Kubiš teda hádže na auto granát. Zranený Heydrich končí v nemocnici, kde o 7 dní zomiera. Důsledky jsou hrozivé.
3: V té první vlně asi drtivá většina Čechů, když se o té zprávě dozvěděla, tak s tím souhlasila, byla to pro ně určitá takové zadostučení, že tento člověk byl tímto způsobem potrestán. Ovšem, ta brutalita, s jakou nacisti reagovali, samozřejmě potom v lidech vyvolala obrovský strach. Potom přichází taková typická vlastnost negativní, se začít ptát, jaký to mělo smysl, proč, nač.
4: Kde vy pracujete, prosím?
5: V balírně.
4: No a jak žijete v Vinic?
5: No, až na události, které nás jako přímo rozrušují. Je to nepříjemná věc pro takového jednoho darebáka, že musíme potom trpět všichni.
3: Plno lidí zahynulo právě za to, že když se dozvěděli o smrti Heydricha, že na to reagovali nějakým radostným třeba zvoláním a když je pak někdo udal, tak plno takových lidí bylo popraveno.
1: Podle odhadů nacisti jako odplatu za Heydrichovu smrť popravili 5000 lidí. Ich jména dennodenně vysílali v protektorátnom rozhlase.
6: Matouš Zdeněk, Matoušová Marie Chlupová.
1: Jozef Gabčík spolu s ďalšími parašutistami sa po atentáte ukrývajú v krypte chrámu Cyrila a Metoda v Prahe. Odhalený gestapom však radšej volia samovraždu. 18. júna 1940.

0: žiarlivosť, ideálny partner, rozhodnutie. Klosa o tom, ako z toho von. Zázračná Halina Pavlovská a jej hezké řešení. Nech sa páči.
1: Hezké řešení. Jarka vždycky tvrdila, že když někdo nežárlí, tak nemiluje. Jarka proto svému prvnímu chlapci dala facku, protože se zálibně podíval na jinou. Svého dalšího partnera málem skalpovala, protože mu telefonovala bývalá spolužečka. A když jednou sousedka pomohla jejímu manželovi nést tlustou prošívanou deku, tak Jarka rozstříhala na centimetrové kousky. Tu deku. Jarka taky tvrdila, že hrdost je jen slovo, které člověku nepomůže, když zůstane sám. A že nejlepší způsob, jak předejít partnerově nevěře, je mu v tom prostě fyzicky zabránit. Měla jsem zaměstnavatele. Tvrdil, že mne miluje tak, jak nikdy žádnou nemiloval a že beze mne jeho život nemá cenu. Můj zaměstnavatel mne tak zavalil prací, že jediným řešením bylo odjet dolů na přírody a tam ji soustředěně zvládnout. Měla jsem kolegu. Tvrdil, že jediný on pochopil mou křehkou uměleckou duši a že když spolu něco budeme mít, že to bude určitě zázrak. S mým kolegou jsme měli společný projekt a protože potřeboval nové vzněty, musela jsem odjet dolů na přírody, kde vzněty k umělci přicházejí sami. Měla jsem manžela, měla jsem ho dlouho a měla jsem s ním děti. Protože šli z chřipky do chřipky, tak jediné možné bylo poslat je dolů na přírody se mnou. V lůně jsem pracovala 15 hodin denně a v noci jsem vyvářela synům a přitom jsem intenzivně sledovala, zda mne náhodou nemí její inspirativní můzy. Po 3 udřených dnech jsem zavolala do velkoměsta. Můj zaměstnavatel se právě vrátil z večírku. Pil na něm whisky s mladou dívkou, tančil rock'n'roll a byl tam až do rána. Se mnou se bavil vždycky jen o tom, co všechno musím udělat a že je tak unavený, že si musí jít v 10 lehnout. Můj kolega měl záhadnou schůzku. Kolegyně mi svěřila, že když se vrátil, tak vytrávil vtipy a zdálo se, že štěstím vzlétne. Mně kolega zadal nové úkoly a mluvil se mnou jako úředník, když vrací špatně vyplněný formulář. Můj muž celé 3 dny vůbec nebyl doma. Nikdy jsem nepátrala po pozdních příchodech, nikdy jsem nerozlepila cizí obálku a taky jsem nikdy nikomu neprošátrala kapsy. Vždycky jsem si říkala, že mý muži určitě nesnášejí žárlivé dračice a že vždy ocení mou milostnou velkorysost. Byla jsem hrdá a byla jsem sama. Viděla jsem jistě, že Jarka měla naprostou pravdu, že jsem svému zaměstnavateli měla rozstříhat smoking, svého kolegu bodnout a svého muže v našem bytě zazmít. Zůstala jsem v lůně přírody. Slonou slz pozoruji horské hřbety. Možná se na nich objeví konečně on. Bude mít 2 metry, modré oči a bude chtít tolerantní přítelkyni. Já si pak vezmu palčáky, vyšplhám se k němu a obejmu ho pevně kolem krku a budu ho držet tak dlouho, dokud ho neudusím svou láskou.

0: prvé podanie Stana Štepána.
1: Každý deň vraj niečo strácame.
2: Tak ja třeba strácim brýle velice často. Furt hlídám peněženku, mobil. Teď k tomu ešte přibyli ty brýle.
1: Priznáva český herec Jaroslav Plesl. Život nám vystavuje účet strát a nálezov. Ako ich prežívame? Vážne aj úsmevne na to zareagujú naši hostia v prvom podaní Stana Štepána. Dnes po 12.